Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. června. Tento den roku 1943 se v Londýně narodil rockový bubeník Bobby Harrison z kapely Procol Harum. V roce 1966 spatřil světlo světa herec John Cusack. Posledním dnešním oslavencem je Ray Slingard, člen Two Unlimited, který slaví

6. 1909 se ve Francii uskutečnila první letecká přehlídka. 9 let na to poprvé letadlo přelétlo mezi Havajskými ostrovy. Roku 1919 se ženil americký prezident Harry Truman. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Robin Schulz, Better Times. První místo. Calvin Harris a Jazzy, Satisfy.
1: To je 10 největších hitů Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. června. Tento den roku 1943 se v Londýně narodil rockový bubeník Bobby Harrison z kapely Procol Harum. V roce 1966 spatřil světlo světa herec John Cusack. Posledním dnešním oslavencem je Ray Slingard, člen Two Unlimited, který slaví vždy

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Relax Radio.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Relax Radio
2: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4
1: Kralupy nad Vltavou,
2: 97,5
1: Beroun,
2: 94,8
1: Louny.
2: Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Je 10 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnost a možná se objeví i přehánky nebo nějaké ty bouřky. Máme tu nejteplejší den z celého týdne a meteorologové předpokládají nový teplotní rekord, protože dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 37 a 41 stupni Celsia. Do dnešní půlnoci je také vydána výstraha před extrémním nebezpečím vysokých teplot, také před rizikem vzniku požáru, a to na většině našeho území. Vysoké teploty nám ale alespoň pocit to sníží slabý proměnlivý vítr. Krásné dobré dopoledne všem na vlnách Relax Rádia. Startujeme nedělní vysílání a nejsme na to sami. Máme tady spoustu skvělé muziky, jako například Post Malona, Mandraže, anebo The Script, písnička Superheroes.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Pozor všem řidičům v Praze, v Kamínku, v ulici Mariánská ve směru od centra jsou dvě havarovaná auta a počítejte se špatnou průjezdností, průjezdce zvýšenou opatrností a přejeme šťastnou cestu do Prahy.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Na fotbalové mistrovství světa dnes začíná vyřazovací část, bohužel už bez české reprezentace, která se po dvou porážkách a jedné remíze do play-off neprobojovala. Přesto turnaj nabízí řadu atraktivních soubojů a dnes večer se čeká na první z nich, tedy zápas o postup mezi 16 nejlepších, a to dnes ve 21 hodin, kdy se utká Jihoafrická republika s Kanadou. V noci na dnešek skončila základní část mistrovství. Argentina potvrdila roli favorita výhrou 3-1 nad Jordánskem. Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0 a Anglie si poradila hravě s Panamou 2-0. Chorvatsko pak zdolalo Ghanu 2-1 a zajistilo si tak postup. Pozornost poutal ale také duel Alžírska s Rakouskem, který nabídl divokou remízu 3-3. Od dnešního dne tedy platí jednoduché pravidlo: kdo prohraje na šampionátu, končí. Každý zápas tak může rozhodnout jedna jediná chyba, jeden povedený protiútok nebo jeden penaltový rozstřel. Mistrovství světa tak vstupuje do své nejnapínavější fáze. Tak jací jsou vaši favorité?
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Well, we've got holes, we've got holes, but we carry on.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Pozor všem řidičům na D10 na 44. kilometru ve směru na Turnov. Je tady nehoda motorky, na místě jsou záchranné složky a probíhá vyšetřování, tak projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestou.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

Mám tu pozvánku pro všechny fanoušky do středověku, a to na hrad Točník, kde v neděli 5. a v pondělí 6. července budou probíhat rytířské slavnosti. A to už na tradičních slavnostech se můžete těšit jak na šermířská, divadelní, taneční i kejklířská vystoupení. Vyzkoušet si můžete také třeba ryžování zlata, ražbu mincí, anebo třeba výrobu pečetí. A chybět samozřejmě nebude ani dobová hudba a tržiště, takže 5. a 6. července rytířské slavnosti na hradu Točník.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Jaký je váš tip na dovolenou po Česku? Na to se vás ptáme dnes na našem Facebooku a na telefonním čísle 606 736 736. Kam byste poradili ostatním relaxákům výlet nebo rovčů po Česku? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jaký je váš tip na tu správnou dovolenou po Česku?

0: 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnost a místy se objeví přehánky nebo i silné bouřky. Máme tu nejteplejší den z celého týdne a meteorologové předpokládají nový teplotní rekord, protože dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 37 a 41 stupni Celsia. Do dnešní půlnoci je také vydána výstraha před extrémním nebezpečím vysokých teplot a také před rizikem vzniku požáru, a to na většině našeho území. Vysoké teploty nám ale alespoň pocitově sníží slabý proměnlivý vítr. Krásné horké dopoledne všem relaxákům a relaxačkám. Máme neděli 28. června a rtuť teploměru se pohybuje momentálně okolo 33 stupňů Celsia. No, já nevím jak vy, ale já si přijdu jako na nějakém krásném tropickém ostrově. Stejně jako Madonna, La Isla Bonita.

0: Jména jako Ben Christovou, Xindl X, Slza, Adam Myší, Sebastian, všechny tyhle ty jména spojuje jedna věc, protože všichni tihle jmenovaní vystoupí 11. července, samozřejmě se spoustou dalších interpretů na M-Festu. A já pro vás mám takovou lákavou nabídku. A to jsou 2 stupenky na tenhle festival, o které si můžete zasoutěžit u nás na Relaxu. Jak ale vyhrát? No, není nic jednoduššího. Stačí na Instagramu sledovat M-Fest a náš profil Relax Radio a tam také zodpovědět soutěžní otázku, která zní: pozor, o kolikátý ročník M-Festu se jedná? Ještě jednou soutěžní otázka: o kolikátý ročník M-Festu se jedná? Výherce se dozvíme už v úterý 30.6. ve vysílání Honzy Ladry, tak buďte přitom s námi.
1: Relax nejvíc.

0: strom a situaci už řeší hasiči, ale pravý pruh je neprůjezdný, tak počítejte možná s drobným zdržením a šťastnou cestu.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Někdy sám sebe ptám se, ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

0: Mám tu pozvánku na úterní vysílání, kdy v ranních hodinách bude naším hostem herec a zpěvák Ondřej Ruml. Spolu s Danem si budu povídat o jeho účinkování v soutěži X Factor, ale řeč padne i na soutěž Tvoje tvář má známý hlas. Ondra nás také pozve na koncert se skupinou Činasky, který se bude konat 10. července v Letní kině ve Slaném. Takže úterý 36. ráno, Ondřej Ruml naším hostem na Rádiu Relax.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Jaký je váš tip na dovolenou po Česku? Na to se vás ptáme dnes na našem Facebooku a na telefonním čísle 606 736 736. Kam byste poradili ostatním relaxákům a relaxačkám výlet nebo dovolenou po Česku? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jaký je váš tip na dovolenou po Česku?
1: Největší hity Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Pavel Celta a Pokáč na rádiu Relax, máme 11 hodin a 50 minut. Jan Pokáč Pokorný je známý český písničkář a textař, proslulý svými vtipnými texty a hrou na ukulele. Věděli jste ale, že než se naplno prosadil v hudbě, vystudoval softwarové inženýrství a živil se jako IT specialista? V dětství hrál 2 roky na bicí v rodinné kapele, která měla název The Pokorný. Než začal solovou kariéru, tak psal texty pro zpěváka Voxela, například hitovku V naší ulici. A taková zajímavost na závěr. Pokáč umí hýbat nezávisle oběma ušima. Pokáč není jen skvělý hudebník, ale také můžu potvrdit, že to je opravdu skvělý člověk, který si dovede udělat srandu i sám ze sebe. Takže zdravíme Pokáče a teď už Nickelback, How to Remind Me.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Je 12 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnost a místy se objeví přehánky nebo i silnější bouřky.

41 stupni Celsia. Do dnešní půlnoci je také vydána výstraha před extrémním nebezpečím vysokých teplot, také před rizikem vzniku požáru, a to na většině našeho území. Vysoké teploty nám ale alespoň pocitově sníží slabý proměnlivý vítr. Hezké poledne všem, co ladíte Relax Radio. Máme zrovna čas oběda, a tak jestli zrovna před sebou máte něco dobrého nebo se na něco dobrého chystáte, přejeme ze studia dobrou chuť a spolu s tím vám nabízíme naše hudební polední menu, kde máme třeba LP, Pet Shop Boys, Poetiku, Eminema, Avicii a také specialitu šéfkuchaře, Depešáky.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na dálnici D5 na 9,5 kilometru ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané vozidlo, tak počítejte s možným zdržením a projíždějte tudy se zvýšenou opatrností. To samé platí na D11 na 54,5 kilometru ve směru na Prahu. Taky je tady porouchané vozidlo,

0: Jděte s možným zdržením a projíždějte tudy se zvýšenou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. června. Tento den roku 1943 se v Londýně narodil rockový bubeník Bobby Harrison z kapely Procol Harum. V roce 1966 spatřil světlo světa herec John Cusack. Posledním dnešním oslavencem je Ray Slingard, člen Two Unlimited, který slaví vždy tento den od roku

0: 7.6.1909 se ve Francii uskutečnila první letecká přehlídka. 9 let na to poprvé letadlo přelétlo mezi Havajskými ostrovy. Roku 1919 se ženil americký prezident Harry Truman.
1: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Mám tu dobré zprávy pro všechny fanoušky animovaných filmů ze série Shrek. Jedna z hlavních postav se dočká svého vlastního filmu. No a o kom mluvím?
1: Tam budem?
2: Ne.
1: Už tam budem?
3: Ještě ne.
1: Tak už tam budem?
3: Ne.
1: Už tam budem?
2: Ne.
1: Už tam budem?
2: Jo.
0: Samozřejmě mluvím o Oslíkovi. A studio DreamWorks potvrdilo, že v následujících letech vytvoří film o původu oslíka, kde se mimo jiné také dozvíme, proč má oslík rád wafle. Tenhle film vstoupí do kin 30. června v roce 2028. To je samozřejmě ale až za dlouho. A jestli jste nedočkaví stejně jako já, tak o rok dříve, tedy 30. června 2027, nás čeká premiéra Shreka 5. No, nevím jak vy, ale já se na to docela dost těším.
4: Relax.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: 12 hodin 31 minut ladíte Relax Radio. Máme neděli 28. června a to znamená jediné, že svátek slaví Lubomír a jeho ženská verze Lubomíra. Lubomír je mužské křestní jméno slovanského původu, jehož význam se vykládá jako mírumilovný. Přejeme tedy všechno nejlepší všem Lubomírům a Lubomírám a posíláme písničku Avicii a Hey Brother.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: doma takovéhle horko, ale i venku samozřejmě. Tak a teploměr nám ukazuje místy až 35 stupňů aktuálně, tak tu mám pár tipů, jak přežít pařáky s úsměvem. Zkuste si doma uvařit něco, co jste ještě nikdy nedělali, třeba domácí pizzu nebo zmrzlinu. No a co, když se to nepovede? Nevadí, určitě to z ledničky potají zmizí. No a když je řeč o té ledničce, tak proč tam třeba neudělat generální úklid? Stejně to je jediné místo v bytě nebo v domě, kde nám bude opravdu dobře. Nebo si můžeme dát výzvu, přečíst jednu knížku za jeden den. No ale jestli se vám nechce číst a nemáte na nic náladu, tak není nic jednoduššího, než hodit nohy nahoru a dát si pořádně vychlazené pití a bez výčitek se jen tak povalovat. Ono přece v takovém vedru je občas největší výkon a se prostě jednoduše nerozpustit.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio. Peace out.

0: Calvin Harris a Jazzy. Satisfy.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

Jaký je váš tip na dovolenou po Česku? Na to se vás ptáme dnes na našem Facebooku a na telefonním čísle 606 736 736. Kam byste poradili ostatním relaxákům výlet nebo dovolenou po Česku? Píše nám posluchačka Irena a posluchač Jan a ty se jednoznačně shodují na Berounce. A já s nima souhlasím. Berounka je v našich Luzích a Hájích opravdu výborné místo na nějaký ten relax, pohodičku. Berounka, když je dost vody, dá se i set a je tam nádherné okolí. No a co vy? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jaký je váš tip na dovolenou po Česku?

0: Je 13 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnost a místy se objeví přehánky nebo i silné bouřky. Máme tu nejteplejší den z celého týdne a meteorologové předpokládají

nebezpečím vysokých teplot, také před rizikem vzniku požáru, a to na většině našeho území. Vysoké teploty nám ale alespoň pocitově sníží slabý proměnlivý vítr.

0: Fotbalový šampionát.
1: Na fotbalové mistrovství světa dnes začíná vyřazovací část. Bohužel už bez české reprezentace, která se po dvou porážkách a jedné remíze do play-off neprobojovala. Přesto turnaj nabízí řadu atraktivních soubojů a dnes večer nás čeká první z nich, tedy zápas o postup mezi 16 nejlepších. Dnes ve 21 hodin se utká Jihoafrická republika s Kanadou. V noci na dnešek skončila základní část mistrovství. Argentina potvrdila roli favorita výhrou 3-1 na Jordánskem, Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0 a Anglie si poradila s Panamou 2-0. Chorvatsko pak zdolalo Ganu 2-1 a zajistilo si tak postup. Pozornost poutal také duel Alžírska s Rakouskem, který nabídl divokou remízu 3-3. Od dnešního dne už platí tedy jednoduché pravidlo. Kdo prohraje na šampionátu, končí. Každý zápas tak může rozhodnout opravdu, každý zápas může rozhodnout jakákoliv chybička, jeden povedený protiútok nebo povedená penalta. Mistrovství světa tak už vstupuje do své nejnapínavější fáze a my držíme fotbalistům palce. A kdo je váš favorit?
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax. Největší hity 90. let.

Dnes slavíme jedno zajímavé výročí. Dnes si totiž přesně před 180 lety nechal belgický nástrojař Adolf Sax patentovat jeden z nejpopulárnějších hudebních nástrojů 20. století, který po sobě pojmenoval saxofon. Takže dnešek patří právě tomuhle kouzelnému nástroji. Schválně, kdy jste slyšeli saxofon hrát naposledy?

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Mám tu pozvánku pro všechny fanoušky středověku, a to na hrad Točník, kde v neděli 5. a v pondělí 6. července budou od 10 do 6 hodin večer probíhat rytířské slavnosti. Na už tradičních hradních slavnostech se můžete těšit na šermířská, divadelní, taneční, ale i kejklířská vystoupení. Vyzkoušet si můžete rýžování zlata, ražbu mincí, anebo třeba výrobu pečetí. A chybět nebude ani dobová hudba a tržiště. Takže pozvánka pro všechny 5. a 6. července na hrad Točník.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Jaký je váš tip na dovolenou po Česku? Na to se vás ptáme dnes na našem Facebooku na telefonním čísle 606 736 736. Kam byste poradili ostatním relaxákům výlet nebo dovolenou po Česku? Irena nám kromě Berounky doporučuje také Českou Lípu a Milan. Tak ten má jasno. Lázně Bohdaneč a Pardubice a Pardubicko. A kam na dovolenou po Česku jezdíte vy? Pochlubte se nám na náš Facebook Relax Radio dolů do komentářů anebo na telefonní číslo 606 736 736.
1: Největší hity Relax Radio.

0: 13 hodin 53 minut, ladíte Relax Radio. Za chvíli nás čekají zprávy o počasí a když se dívám na nějaký průměr teplot, co máme napříč Českem, tak většina teploměrů ukazuje okolo 37 stupňů Celsia. No, na takové počasí se hodí jedna taková motivační červnová pranostika. Červen li více sucho, než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. Tak snad se nám to na podzim vrátí, tady ty hice.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Je 14 hodin, máme neděli 28. června.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnost a místy se objeví přehánky nebo i silnější bouřky. Máme tu nejteplejší den z celého týdne a meteorologové předpokládají nový teplotní rekord, protože dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 37 do 41 stupňů Celsia. Do dnešní půlnoci je také vydána výstraha před extrémním nebezpečím vysokých teplot, také před rizikem vzniku požáru, a to na většině našeho území. Vysoké teploty nám alespoň pocitově sníží slabý proměnlivý vítr. Krásné odpoledne všem, co ladíte Relax Radio. Můj čas tady za mikrofonem se naplnil a od 15 hodin se můžete těšit na tu správnou nedělní siestu s Terkou Bělohradskou. Já vám přeji hezký zbytek neděle a pokud možno klidný start do nového týdne, ale přiznejme si to na rovinu, kdo by nechtěl víkend alespoň ještě jednu.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Někdy sám sebe ptám se, ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90. Jihočeský ID. Dám plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
7: Relax.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Máme 15 hodin 40 vteřinek k tomu a čeká nás počasí.
1: Relax Radio.
0: Tak co k tomu říct, dneska to je právě venku, jako bychom byli spíš na Sahaře než v České republice. Máme tu absolutní vrchol vln, veder a teploty na Kladensku i v celém kraji šplechají k šíleným 38 až 41 stupňům. Tak doplňme tekutiny, schovejme se někde ve stínu a hlavně nikam nepospíchejme. K večeru mohou dorazit silné bouřky s kroupami a vichrem, a to především na západě našeho kraje, třeba na Rakovnicku. Tropická bude i noc, rtuť neklesne pod 22 stupňů. Zítra se začne ale od západu mírně ochlazovat na snesitelnějších 32 stupňů a pro změnu hrozí tedy velmi silné bouřky. V úterý a ve středu pak čekáme další mírný pokles teplot. Já se vás dnes v odpolední siestě budu ptát, jak stíhat, když nestíhám. Pokud tedy máte nějaký osobní tip, takový lifehack, pošlete nám své tipy do studia na naše telefonní číslo 606 736 736. Můžete využít SMSky i WhatsApp, nebo se zapojit na Facebooku do nějaké naší diskuze u příslušného příspěvku. No a co nás čeká v téhleté hodině po té hudební stránce, bude to pěkný, bude to spoustu krásné hudby, budeme se třeba moct spolu nadechnout skupinou Lajky, ta jejich písničkou Nádech.

0: To byla novinka německý hitmaker Felix Jen a švédský zpěvák Omar Rudberg. Ty nás právě teď společně provedli svou žavou novinkou Siren, což je takový emotivní hit. A u těch emocí ještě chvíli zůstaneme, jak se totiž říká, občas prostě nemáme svůj den a je to úplně v pořádku, nemusíme být 100% 24 hodin denně. Tak přesně o tom teď zaspívá skvělá dvojka, právě teď míří Marshmallow a Demi Lovato s jejich hitovkou OK, Not To Be OK. Tak pohodové odpoledne.
1: Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio.

0: Máme 15 hodin, 17 minut k tomu, no a já tady vzpomínám na Moniku z Přátel. Dámy, ruku na srdce, která z nás by občas netoužila mít doma takový ten klid, pořádku milovnost právě téhleté Moniky, tak její představitelka, herečka Courtney Cox, teď v reálném životě prožívá spíš jako zklamání po dlouhých 10 letech plných rozchodů a návratů. Definitivně skončil její vztah s hudebníkem Johnny McDadem z kapely Snow Patrol. Courtney ale vzkazuje světu, že i když jí je 62, tak se zítřku nebojí a že na nový začátek a na to, abychom našli sami sebe, není prý nikdy pozdě, takže hlavu vzhůru, no a teď už slibovaná písnička Nádech od kapely Like It.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

could break my heart. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. If you ask a stupid question,

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady 15:30 a to znamená jediné, že pro nás přinášíme čerstvé informace z našich silnic. Tak zbystřete, ať někde zbytečně nevisíte třeba v kolonách. Pokud zrovna jedete po D1 směr na Brno, tak na 17. kilometru u sjezdu na Velké Popovice se srazil autobus s motorkou. Blokují tam krajnici, na místě jsou záchranáři, no a hlavně se tam motají lidé kolem nehody. Na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem hned za Prahou mezi 1. a 2. kilometrem u Zdib se ťukla dvě osobní auta, stojí v odstavném a připojovacím pruhu a čeká se na policisty. Tak tam pozor při projíždění. Další hlášení máme z dálnice D5 ve směru na Prahu kolem 60. kilometru u Rokycan. Tam pobíhá po dálnici nějaký pejsek. No a pokud míříte přímo do Prahy, úplně se vyhněte ulici na 50. ve Strašnicích. Hasiči tam likvidují požár a ulice je pro dopravu úplně uzavřená. Tak přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Máme 15 hodin 41 minut k tomu, máme neděli 28. června, no a to znamená, že dnes svátek slaví Lubomír, Lubomíra, Beata, Beatu, Serena, Serenus a Svatomír, tak všem přejeme vše nejlepší. Kromě svátku je dnes také Světový den povědomí o pojištění. Vím, nezní to úplně jako nějaká divočina, není to úplně jako atraktivní téma, ale vsadím se, že většina z nás má doma v šuplíku nějakou tu pojistku, které vlastně ani neví, co přesně kryje, vzpomene si na ní, když třeba soused vytopí koupelnu nebo když nám v lese skočí srnka pod kola, tak berme to jako takové malé nedělní pošťouchnutí do života. Možná je fajn občas takové pojistky zkontrolovat. Já jsem třeba dokonce zjistila, že pojišťovny často lidem v panelácích cpou pojistit i to, co pojistí SVJčko, a máme pak úplně zbytečné výdaje, ta pojistka je zbytečně drahá. No a když už jsme dneska mluvili o tom pojištění a o štěstí a o komplikovaných vztazích slavných hvězd, pojďme se podívat na to nejkrásnější, ale občas i nejsložitější téma na světě, samozřejmě na nás, na ženy. Muži s námi občas mají těžký život, sami s nadsázkou někdy říkají, že k nám nedostali žádný návod na použití a vyznat se v našich emocích a náladách, že je pro ně někdy těžké a že vyluštit tu složitější nebo nejsložitější šifru na světě je možná mnohdy jednodušší, než prostě domyslet si, co ta žena chce říct tím, co říká. No a o ženách nám teď zaspívá Richard Krajčo se svou kapelou Krištof a hned po písničce se můžete těšit na naše relaxácké kalendárium.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. června. Tento den roku 1943 se v Londýně narodil rockový bubeník Bobby Harrison z kapely Procol Harum. V roce 1966 spatřil světlo světa herec John Cusack. Posledním dnešním oslavencem je Ray Slingard, člen Two Unlimited, který slaví vždy tento den od roku 1971. Psal se rok 1838, když byla ve Westminsterském opatství korunována britská královna Viktorie. 28.6.1909 se ve Francii uskutečnila první letecká přehlídka. 9 let na to poprvé letadlo přelétlo mezi Havajskými ostrovy. Roku 1919 se ženil americký

0: Jak stíhat, když nestíhám, to je jedno z dnešních témat nedělní siesty s Terkou, tedy se mnou. No a možná se vám někdy stává, že na vás s přicházícím podvečerem neděle padá taková ta klasická nedělní úzkost, že víkend zase utekl rychlostí blesku a vy jste absolutně nic nestihli. Já si vlastně už v pátek říkám a víkend je za mnou. A to ještě ten víkend v podstatě nezačal. Tak já mám jedno bleskové moudro odborníků. Prý, když nestíháte, tak se na chvíli úplně zastavte. Svět se prý nezboří, když dneska nevyžehlíte nebo neumijete auto a vyberte si ze svého seznamu úkolů prostě jednu věc, která tak nějak nejvíc hoří, udělejte to a nežeňte se úplně za dokonalostí, spíš si užívejte to, co je právě teď, nestresujte, můžete si dát třeba nějaký chladný drink ve stínu na zahradě a nemusíte dělat prostě vůbec nic, ono to neuteče. No tak já mám tady k těm radám a k tomu nedělnímu relaxu hned pouštím další skvělou písničku, třeba Michaela Jacksona a Aikna. Wanna be starting something.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Za půl minutky máme 16 hodin.
1: Relax Radio.
0: Venku to dnes vypadá, jako bychom byli spíš někde v Africe, na Sahaře, možná v Egyptě, než úplně v České republice. Máme tu absolutní vrchol vln veder a teploty dnes šplhají k 38 až 41 stupňům. Aktuálně nám náš radiový teploměr studiový ukazuje 37. K večeru mohou dorazit silné bouřky s kroupami a vichrem, a to především na západě našeho kraje, třeba tedy na Rakovnicku. Tropická bude i noc, rtuť neklesne pod 22 stupňů. Zítra se začne od západu mírně ochlazovat na snesitelnějších 32 a hrozí stále velmi silné bouřky. V úterý a ve středu pak čekáme další a další mírný pokles teplot. Jak stíhat, když nestíhám? Pokud máte nějaký lifehack, pošlete nám své tipy do studia na číslo 606-736-736. Můžete využít SMSky i WhatsApp, no a nám už napsala Terka. Podle ní je úplně nejdůležitější stanovit si prý priority, věnovat se prostě tomu, co je pro nás důležité. Zdůraznit mám to pro nás. Ne pro ostatní, ale pro nás. Pokud nám nevadí koš plný prádla, je to v pohodě a nemusíme ho kvůli návštěvě maminky řešit. Je to náš domov a pokud je pro nás důležitější se hýbat a jít běhat, tak máme jít běhat. Hlavně se z toho nehroutit. No, něco na tom bude, Terko, díky za tvoji zprávu. Vykašlete se teda na chvíli na všechny povinnosti, hoďte úkoly za hlavu a pojďte se udělat chvilku jenom pro sebe. Máme tu v této hodině totiž hudební kousek, který je pro nedělní pohodu jako stvořený. Svým nezaměnitelným pískáním a podmanivým hlasem nás pohladí charismatická LP. Zazní pecka Golden, která nám připomene, že ty nejlepší momenty v životě jsou prostě zlaté.

0: Tak naše fotbalová reprezentace se vrátila domů ze světového šampionátu v Americe. Byl to pro nás historický okamžik. Na tenhle turnaj jsme se probojovali poprvé po dlouhých 20 letech. No jenže sportovní pohádka nakonec šťastný konec neměla. Po úvodních nepříliš povedených zápasech přišla definitivní stopka. Mexičané nás v noci ze středy na čtvrtek porazili jednoznačně 3-0 a náš vysněný postup ze skupiny se rozplynul jako pára nad hrncem. Internet je teď samozřejmě plný expertů, kteří přesně vědí, kdo za to může, co se mělo udělat jinak a proč kluci nedovezli plný počet bodů. Já si teda myslím, že být fanouškem znamená držet s týmem, i když se mu zrovna nedaří, a ne na ně plivat hejty ve chvíli, kdy prohrají. Už jen to, že se naši kluci pod vedením trenéra Miroslava Koubka dostali mezi 48 nejlepších týmů planety, je pro český fotbal obrovská věc. Navíc už na podzim naši reprezentaci čeká prestižní Liga národů, kde ve skupině narazíme na giganty, jako je třeba Anglie, Chorvatsko nebo Španělsko. Tak zatímco naši kluci už si zbalili kufry, na mistrovství světa v Americe teprve teď začíná ta pravá fotbalová divočina. Startuje totiž vyřazovací fáze, takzvané playoff. No a jestli tenhle turnaj někoho totálně pobláznil, tak je to Afrika. 9 z 10 afrických týmů totiž proklouzlo ze skupin dál, což je absolutní historický rekord. Třeba takové Maroko, Pobřeží slonoviny nebo Jihoafrická republika hrají v neskutečné formě a experti varují, že pro tradiční velmoci budou noční můrou. Kdo má našlápnuto k tomu zvednout nad hlavu ten nejcennější pohár? Bookmakeri mají jasno, největšími favority jsou Francouzi s Kylianem Mbappém, dravé a mladé Španělsko s 18-letým supertalentem Lamínem Jamálem a samozřejmě obhajci titulu z Argentiny v čele s nesmrtelným Lionelem Messim. Tak zápasy se hrají v noci kvůli časem posunu, pokud plánujete ponocovat, přejeme vám hodně energie.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Za pár vteřinek máme 16 hodin 22 minut a nám dospívala Mariah Carey. No a já mám pro vás skvělé echo na příští týden. Tak si v kalendáři hned udělejte velký vykřičník. V úterý ráno totiž u nás v ranním vysílání přivítáme parádního hosta. Do studia dorazí zpěvák a herec Ondra Ruml. Náš kolega Dan s ním probere úplně všechno, mrknout do zákulisí televizních megashow, jako je X Factor, nebo třeba Tvoje tvář má známý hlas. Hlavně vás ale Ondra pozve na naprosto skvělou letní akci přímo k nám do regionu. Už 10. července totiž odpálí společný koncert se skupinou Činasky v letním kině ve Slaném. Já musím říct, že jsem Ondrovo vystoupení zažila, když jsem doprovázela kamarádku na předávání cen hejtmanky Středočeského kraje, kam byla nominována, a úplně mě ohromil a předčil veškerá má očekávání. Jeho vystoupení bylo vtipné, nápadité, energické a velmi zábavné. A upřímně, zmíněný koncert pod čírým nebem, vychlazený drink, skvělá hudba mě osobně velmi láká a kouknu, jestli třeba ještě nejsou vstupy. Penky. Vy nezapomeňte v úterý ráno ladit náš ranní blok, ať vám nic neuteče. No a my jedeme dál, teď už Rhea Garvey.
1: Největší hity Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud zrovna teď míříte na Kladno po dálnici D6 od Karlových Varů, tak mezi 9. a 8. kilometrem u Jenče stojí nepojízdné osobní auto. Je to v pravém pruhu, tvoří se tam menší zdržení průjezdné, to je se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte také na dálnici D8 směrem na Prahu. Kolem 42. kilometru u Doksan pobíhá přímo po vozovce Srna. No a pokud míříte do Prahy na Černý most, v Ocelkově ulici se srazily dva autobusy. Ulice je průjezdná jen s velkou opatrností. V Praze je také úplná uzavírka ve Strašnicích. Na ulici na 50. kde hasiči odklízejí následky požáru. Přejeme tedy šťastnou cestu, ať už jedete domů, nebo třeba razíte někam na dovolenou či do práce. No a pokud narazíte na nějaké komplikace, určitě dejte vědět k nám do studia.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: mind.
1: Make You Mine nám dospíval Toby Romeo a my tady máme další takový tip, co při těch dnešních čtyřicítkách, kdy venku, dalo by se říct, hoří vzduch. Máme tady rady odborníků, které nám bleskově připomenou pár důležitých věcí. Jak v tomhle horku přežít ve zdraví? Na začátek si řekneme, jaký je rozdíl mezi úžehem a úpalem. Úžeh dostanete přímo ze slunce, když třeba zapomenete doma klobouk nebo nějakou čepici. Hlava třeští, kůže rudne, večer vám bude asi dost mizerně. Úpal vás ale klidně zaskočí ve stínu, v nevětraném autě nebo třeba v autobuse. Tělo se tam prostě příliš ohřeje. Může vám bušit srdce, motat se hlava, tak co s tím? Pít alespoň 3 litry vody denně, kafe raději prý vynechat a sport nechte na večer, až bude chladněji. No a pokud už se na sluníčku spálíte, tak v jižních zemích mají trik spočívající v namazání na sebe bílého jogurtu nebo tvarohu, protože kyselina mléčná nás prý zachrání. No a my už teď ze studia posíláme další hit, který rozhodně zachrání nedělní odpoledne a je to hit Moje milá, který nám zaspívá Marek Ztracený.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Sám sebe ptám se, ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: To nám dohrál Bob Sinclair svůj Lala song, no a protože před námi je slza Pemrebit se svým hitem Padám, tak já mám pro vás naprosto luxusní letní nabídku, tak zbystřete. Už velmi brzy totiž na oblíbeném M-Festu vystoupí kupa skvělých jmen, dorazí třeba Adam Mišík, Sebastian, Ben Cristovao, nebo třeba Xindl X a chybět nebude ani zmíněná slza, kterou si tedy za chviličku pustíme. A pokud chcete na tenhle ten festival vyrazit úplně zadarmo, máme pro vás dvě vstupenky. Stačí hned teď, ať to máte úplně co nejjednodušší, skočit na náš Instagram a Instagram Mfestu a u správného příspěvku odpovědět na jednoduchou otázku, o kolikátý ročník festivalu se letos jedná. Ten náš profil a také profil toho Mfestu musíte teda sledovat, abyste mohli být zařazeni do soutěže. Soutěžit můžete až do úterý, kdy vítěze ve vysílání vyhlásí můj kolega Honza Ladra. Tak já držím palce, no a teď už slíbená muzika, takhle ladí slza a zpěvačka Pemrebit v jejich společném hitu Padám.
1: Největší

0: Máme 17 hodin.
1: Relax Radio.
0: Máme za sebou absolutní vrchol vln veder. Teploty dnes šplhaly k 38 až 41 stupňům. Aktuálně náš radiový teploměr ukazuje pokles na 36. K večeru mohou dorazit silné bouřky, před kterými varuje Český hydrometeorologický ústav. Mohou se objevit kroupy, vichr, a to především na západě našeho kraje, třeba na Rakovnicku, ale to varování platí v podstatě pro celé území. Tropická bude i noc, rtuť neklesne pod 22 stupňů. Zítra se začne od západu mírně ochlazovat na snesitelnějších 32. Hrozí ale také pořád stále velmi silné bouřky. V úterý a ve středu pak čekáme další a další mírný pokles teplot. Jak stíhám, když nestíhám? To bude za chviličku naše téma. Jak už jsem zmínila, jak stíhat, když nestíhám. Pokud máte nějaký lifehack na to, jak stíhat, pošlete nám své tipy do studia na číslo 606 736 736. Využít můžete SMSky i třeba náš WhatsApp. Píše nám Lenka, jak stíhat, když prostě nestíháte. Za prvé, prý škrtejte. Polovina věcí na vašem seznamu klidně počká. No, za druhé, delegujte úkoly. Je jedno, jestli v práci kolegovi nebo doma manželovi a dětem, prostě se o ty povinnosti máte podělit. Leni, díky za tvoje tipy na to, jak stíhat, když nestíhám, a máš pravdu, že na všechno nemusíme být vždycky úplně sami. No a o tom, jak to někdy ve vztazích vypadá a že každý vztah má svůj rub a líc, nám právě v této hodině zaspívá Sebastián.
2: Jaký by bylo, kdyby slunce tehdy zapadlo dřív, jak by to bylo, kdybych tenkrát jinam než ty chtěl jít.
0: Sebastián písničku napsal v době, kdy řešil vážné operace hlasivek a uvědomil si, že běžné partnerské hádky jsou vlastně malicherné a nejdůležitější na světě je zdraví a vzájemný respekt. Tak se na tuhle tu písničku určitě počkejte.

0: To byl Jubl a jeho písnička Ocean House, vzpomínka na starou lásku a na dům na pláži, kde dvojice prožívala divoké noci plné svobody a šumu moře. Zpěvák v textu přiznává, že se bez ní v hlučném a zářícím městě cítí ztracený a nejraději by se vrátil v čase zpět. Pointou je ale smutné zjištění z refrénu. V tom domě u oceánu už ale ty nebydlíš. No tak pokud netrávíte dnešní den zrovna na pláži, ale spíše někde v českých podmínkách, na dekách, na trávě nebo se chystáte na podvečerní procházku třeba do lesa, pak si po návratu domů určitě budete dělat důkladnou prohlídku těla, protože odborníci varují, že klíšťata letos jedou bomby. No a máme prý zapomenout na staré babské rady, že se má klíště zakápnout olejem nebo namazat krémem. Lékaři z infektologie předtím důrazně varují, když totiž toho prcka takhle mučíte, začne se dusit a doslova se do vás ze strachu vyzvrací. A právě v tom okamžiku vám do těla pošle nejvíc virů a bakterií, takže prý je nejlepší žádné točení, mazání, prostě ho hned vytáhnout pinzetou nebo nechtem a místo vydezinfikovat. No a pozor, pokud klíště vytahujete svému psovi, vezměte si rukavice, protože nakazit se můžete i ze zbytků na vlastních prstech. No tak já úplně si nedojdu představit odstranit nechtem fujky, ale jako s tou rukavici asi jo. Tak já doufám, že si žádné takové nezvané hosty domů vůbec nepřinesete. A teď už nám zaspívá svoje Like I Love You, Nico Santos.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: To byl topic Breaking Me, 17 hodin a 19 minut. No a říká se, že čas je nejspravedlivější věc na světě. Každý z nás ho má za den k dispozici přesně 24 hodin. Tak jak to, že někteří s ledovým klidem stíhají kávu na terase, zatímco my ostatní v neděli odpoledne hystericky pobíháme a hroutíme se z toho, co všechno jsme během týdne nestihli, nebo nejsme v pátek odpoledne schopni odejít z práce s tím, co všechno ještě musíme zvládnout. To kouzelné tajemství se jmenuje slovíčko ne, umění říkat ne. Pokud totiž nestíháte, může to znamenat, že jste si na sebe naložili víc, než je zvládnutelné unést. Podle psychologů se máme naučit odmítat úkoly od ostatních a občas říct ne i svým vlastním přehnaným nárokům. Dneska se prostě bude odpočívat, i kdyby třeba na chleba nebylo. No a v podstatě tato slova potvrzuje náš posluchač Medvěd, který nám píše, že co můžeš udělat dnes, udělej zítra. Tak to bylo téma, jak stíhat, když nestíhám. Pokud vy máte nějaké své poznatky, tipy, napište mi do studia na naše číslo 606-736-736. No a teď už, no mercy, where do you go?
1: Nedělní siesta s Terkou.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud právě teď míříte na Kladensko po dálnici D6 směr Praha, tak zvedněte nohu z plynu u Velké Dobré. Mezi 18. a 17. kilometrem tam v pravém jízdním pruhu stojí nepojízdné osobní auto. Tvoří se tam kolona a zdržení, tak tam buďte opatrní. Komplikace máme také na dálnici D1 směrem na Prahu na 72. kilometru kousek za sjezdem na Loket. Blokuje provoz porouchané auto. I tady počítejte s čekáním. No a pokud už vyjíždíte do Prahy, na Černý most v Ocelkově ulici překáží dva sražené autobusy. Průjezd je tam možný jen s velkou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Dohrává nám písnička Turn the Lights Off a máme 17 hodin 42 minut. Dnes u nás padl absolutní historický teplotní rekord pro Českou republiku. Meteorologická stanice v Doksanech odpoledne naměřila neuvěřitelný 41 stupňů 9 desetin k tomu, čímž byl kompletně přepsán dosavadní historický milník z roku 2012 z Dobřichovy, který byl zaznamenán na 40,4 desetiny stupně Celsia. No a pokud taky v tomhle šíleném vedru automaticky saháte po sklenici plné ledových kostek nebo po obří zmrzlině, tak podle expertů na výživu tím svému tělu spíš škodíte. Ledový šok totiž prý žaludek paradoxně stáhne, tělo začne zadržovat vodu a navíc dostanete falešný pocit, že už nemáte žízeň. Mnohem lepší službu vám prý udělá obyčejná voda s máto o pokojové teplotě a pokud si chceme zpříjemnit rozpálené odpoledne, máme vsadit na potraviny, které přirozeně chladí zevnitř. Ideální je prý klasická okurka, vychlazený meloun, rajčata nebo obyčejný bílý jogurt. Naopak těžká tučná jídla a kofein máme prý nechat na jindy, ať srdce zbytečně netrápíme. No a pokud vás takhle v neděli láká nahlédnout na tenkou hranici mezi genialitou, uměleckou svobodou a skutečným šílenstvím, tak vám to právě teď přiblíží CeeLo Green z kapely Njáros Barkley v písničce Crazy.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

To byla Lady Gaga, která nám dospívala v 17 hodin 53 minut. A za mě teda velice přitažlivá žena, zpěvačka. Ono se to vlastně pořád řeší ve společnosti mezi ženami, muži, hlavně tedy mezi ženami. Jak v očích mužů okamžitě zvýšit svou atraktivitu. Tak já mám dobrou zprávu. Podle průzkumu expertů na vztahy to je pravda. Holky, že je to jednodušší, než si myslíme, a nepotřebujeme k tomu úplně ty zkrášlovací salony. Prý o atraktivitě rozhodují úplně jiné drobnosti, než je perfektní vzhled. Ale Lady Gaga nebo jiné hvězdy, a potvrzují to i sami muži v průzkumu. Celých 58% z nich se shodlo, že tou vůbec nejkrásnější věcí na ženě upřímný úsměv a smích. Rafinované oblečení dostalo jen 10%, tak proč to tak je? Úsměv a oční kontakt jsou totiž tou nejhezčí pozvánkou k rozhovoru. Mezi další přitažlivé drobnosti patří schopnost hodit starosti za hlavu a užívat si přítomný okamžik a také umění přijmout kompliment. Když vám muž složí podklonu, neodbývejte ho mávnutím ruky, zkuste se raději usmát a s lehkým vtipem říct děkuji, já vím. Je to zdravě sebevědomé, vytvoří to okamžitou pohodu pro oba a zkrátka ta největší kouzla máme všichni sobě víc a nic nestojí. No, tak se na sebe v té dnešní nedělní výhně víc usmívejme, ať nejsme osamělí. A o tom, jak být osamělí, nám zaspívá teď Rita Ora.

0: Máme 18 hodin a půl minutky k tomu.
1: Relax Radio.
0: Dnes v České republice padl teplotní rekord, a to 41,9 stupně, konkrétně v Doksanech, což je mezi Lovosicemi a Kralupami nad Vltavou. K večeru dnes mohou dorazit silné bouřky s kroupami a vichrem, a to především na západě našeho kraje. Já jsem koukala na radar, aktuálně se objevují bouřky na severozápadu. No a noc bude tropická, rtuť neklesne pod 22 stupňů. Zítra se začne od západu mírně ochlazovat na snesitelnějších 32 a hrozí také velmi silné bouřky. V úterý a ve středu pak čekáme další a další mírný pokles teplot. Kromě jiného jsme si dnes povídali o tom, jak stíhat, když nestíhám. To bylo takové dnešní téma. Za mě, já těch aktivit mám hodně a je to prostě o těch prioritách, o tom, čemu dáme přednost. Musíme umět říct ne a nehroutit se z každého neúspěchu. Díky všem, co nám napsali do studia, co se na tom podíleli. A mnohým z nás asi teď začíná dovolená, tak já doufám, že si užijete, jak nejlépe to půjde, že se každému z nás podaří se na nějakou tu dovolenou vůbec dostat a že si třeba i děti užijí prázdniny, které mají zasloužené. O dovolené nám v téhle hodině zaspívá Madonna. Tak a já už se s vámi pro dnešek loučím, přeji krásný zbytek neděle, doufám, že si to všichni užijete a že zítra vyrazíte v pohodě do toho pracovního týdne, pokud vás ten pracovní týden čeká, pokud ne, tak přeji prázdniny, krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Relax. Relax Radio.

0: Robin Schulz, Better Times. První místo. Calvin Harris a Jazzy, Satisfy.
1: To je 10 největších hitů Relax Rády.

0: Relax Radio.
1: Udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

osmdesátky na relaxu. Osmdesátky každou neděli mezi 8 a 9.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Osmdesátky na relaxu. Osmdesátky každou neděli mezi 8.

Devadesátky v 9 na Relaxu. 90. léta na Relaxu.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla ta.

myslím, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi ten úsměv,

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. června. Tento den roku 1900 se narodil francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Po 14 letech ho napodobil český dirigent Rafael Kubelík. V roce 1953 spatřil světlo světa ve Skotsku zpěvák Man at Work Colin Hay. Dávno v historii v roce 1613 vyhořelo už tehdy známé Shakespeareovo divadlo. Přesně o 300 let později začala druhá balkánská válka. 3 roky na to se vzneslo vůbec první letadlo značky Boeing. Ročník 1979 je Richard Breen, člen skupiny Five. 29.6.1963 se vůbec první písnička tehdy neznámé skupiny Beatles From Me To You dostala do britské hitparády. Psal se rok 1976, když Seychely vyhlásili nezávislost na

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.